Sviatek ticho, hviezdy pád, oko kočky, vlčí dráb, kraví oca skrycí stín, z pekla štěstí je země dým, žíly listí ze tmy strach, kosti stromů země prach, ucho žida jazyk psí, srdce matky kočičí, tlamu zmije dračí krev, ďábla mléko z hadích střev, skřípot ostří střely blesk, skřeky skřetů střepů třesk.